0: možno tu ide len o love story. Polnoc tá ukáže ako v boji, o jej pravý záujem obstojí.
1: Hod, tak ako v sáune strop, nevidím na dno sme top.
0: Dnes mi tá rozkoš úplne berie dých.
1: Hod, tak ako v sáune strop, nevidím na dno sme top.
0: Dnes mi tá rozkoš

0: Je 8.13.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: A pozývame vás na brňanský mestský hudobný festival Popmese. Toto je dramaturg festivalu Tomáš Kelar.
2: Srdečne vás zvu od 6. do 8. srpna na brněnský velodrom, kde se koná už 7. ročník festivalu Popmese. 3 dny, přes 50 interpretů a program, který se jako obvykle pohybuje někde mezi popem, elektronikou a alternativou. Hlavní jména letos reprezentují různé žánrové světy. Francouzská zpěvačka a producentka OK Lou patří k nejzajímavějším autorkám současného alternativního popu. Velské duo Overmono zase se za poslední roky vypracovalo mezi špičku britské taneční scény a Einstürzen der Neubauten jsou německá industriální legenda, která formuje žánr už od začátku 80. let. V sobotu se navíc těšíme i na slovenského krále Richarda Millera. Z klubové a elektronické scény dorazí třeba Ben UFO, Sherelle nebo Kinky. Silně bude zastoupena i domácí scéna od Dukly a Niny Kohout až po společný projekt slovenských raperů Berlin Manson, Dušana Vlka, Edova Syna, Fakulta a Temného Ruda Kill Your Rap Idols.
0: Išli by ste na Popmese? 6. a 8. augusta môžete tento festival navštíviť v Brne a môžete ho navštíviť aj vďaka Rádiu FM. Rád vám venujem jednu vstupenku, jednu permanentku na tento festival. Napíšte mi, v akom vzťahu sú tie dve osobnosti, ktoré tvoria dvojicu Overmono. V akom vzťahu sú Overmono? Píšte na studio@radiofm.sk.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: Ja myslím, jednoduchá súťažná otázka. Overmono si teraz aj vypočujeme a hneď po skladbe Lock Up súťaž vy...

Čitky sluby, noví hostia v starých šatách a všetci hovoria stále to isté. Chcem, musím, bojím sa, nemám čas, mám chuť, už nechcem, chcem, musím. Bojím sa, nemám čas, mám chuť, už nech.

0: novinách. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.